0: ci capitoli Mec, vidi caci e pec li vau formou
1: Namo drebne bis la te slunce plane frela Se kvorsku všemu od vieku Přemocnou vůní ze síle nákane v klidu květin rosa od věku. Z květin vůně opojná, co věčný a tichý dík víš, stoupá od věku. Pod korou skal a půdy oheň věčný stravuje se od věku. Ostrmé před vlny moře se příští v trpělivé zkáze od věku. Z lidských srdcí rudá krev se blíští tiše od věku.

Ach, ne, ich so an den Nessen, es mit der Liposit, bis den Schnipzen und den Schniem sanigen. Životum jako světum hrozí píš neblahý osud zánikem. Pramorské stěny věkovité kmeny vše poznamenáno jest zánikem. A stejně pohled nejkrásnější ženy jest slibný životem i zánikem. Však duše, která vysoko jistě vzlétla, nedej zastrašiti se zánikem. Neb existují věčnosti a světla a jistá jsou před tvorbou.

0: ces cadis, sole se hiefas, je do prim pitelem cenasi fa. Do pripitel, do pripitel,
1: do pripitel, do pripitel, sigas et es unas nasat et scu. Aviero umis li taxe bit, iaco umis bit, si cel si docech, pravievot. Pravievot.
0: Arcim maceiac, onas cesiec, mluvif cisic semi. Hab ich pravdu del?

0: pletu skrčen jeden. Zdá se, že ještě živ. Jiný poraněn!
1: Možná, že jsem utrpěl nějaký vytrný úraz. Nebo byl jsem snad obráčen.
0: Pleklo tvůj zakrvavé.